jak sa parobok gazdovaty naučil. Umer razuvalali starý dido, šo ho zvali Fejco, i uchabev cíle svoje gazdivstvo molodomu Jančove. O, teper už jem gazda na isto že hej, do teper jem bol parybkom, i musel jem služati druhom. Teper sa všetko izminelo. Teper i ja budu rozkazovati, a druho budu dňa sluchati i na mene robiti. Bo teper ja gazda. Jak podumal, tak i zrobil. Jak перебрав Jančo gazdivstvo, vorišil napered kus odpočinuti po tilkoch rokach roboty na druhoch. Okrem gazdivstva i šumnoj chudoby, dido uchabil mu i kus piňazej. Stodola bola povna zerna, ta Jančo sa ne bojav ničoho. Na robotu bole sluhove, ta mi so vidovše pospati i do korčmo zazriti. Za nedolgo gazdivstvo začalo marniti i grošo sa rozkotuljale. Chodej Jančo smutnej neveselej, bo vedeť, že tu štoj ne v poriadku. Ale za to, že bol nebars chytrej, ta sa nedodumal, čom to jeho gazdivstvo marnije. No, že u tý okolici, daleko v lisi, pobožnej starec, kotrej provodžal čas u molitvi,